0: 45, Fanta Dark Cherry 0,33, Marku 70, Kexli Vanilin Crush 220 grama 2 km, farba za kosu palete 5,75.
1: Amco Commerce, najbliži vama.